Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

strachu trasie. Keď spadáš ma v lese, mňa sivého vlka, tak ver mi, že nemal si šťastie. Sa v lese, ja tvoj strach dobre cítim, bež domov a nechoď tu viac.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: Labku poskávam. Slečna a či mladá pani, ja som slušne vychovaný.
2: Slečna, zatiaľ slečna.
1: Môžem

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

0: Minútové správičky.
1: Mikrofónu sa už ujala Terka a to znamená, že je čas na správičky. Prešov už budúci piatok čaká nielen obľúbená burza starožitnosti, ale aj vystúpenie Mira Jaroša. Začína o 16.00 na Masarykovej. Veríme, že si ho užijete. Cyklotrasy môžu doslova spájať krajiny. Jedna taká vznikla aj na česko-slovenskej hranici. A teraz sa podržte. Ide o 120 km dlhý Valašsko-Považsko-Kysucký cyklookruh. No vidíte, zájsť si do inej krajiny sa dá aj na bicykli. Už keď sme v tom Česku, tak tu otvorili novú lanovku na Pečín. Teta Anna, ktorá ju navrhla, hovorí, že pribudla aj zaujímavá novinka.
2: Myslím si, že zajímavý je ten výhled a další taková zajímavost, spíš taková, bych řekla, až atrakce, je to, že ty vozy, když se potkají v jeden moment, tak mají takovou interakci, že ten jeden mrkne na tu druhou lanovku, to znamená, že blikne tím předním světlem a ta lanovka druhá se zastydí a celý interiér zčervená. A pak zase vychladne, každá si jede svým směrem a je to taková v vozovkách strandička, která je naprogramovaná, takže nikdy nebudete vědět, který ten vůz bude červená, tak který bude mrkat.
1: Do jedné lanovky se vojde až 120 lidí, tak sem určitě zajdete na výlet. Kam se na výlet vybereme o hodinku, je ale zatím záhadou.
0: Minutové zprávičky Detského rádia. Kde bolo, tam bolo? Bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

potok, od studničky až k lesu, kam ma labky zanesú. Ja strašne rád skáčem, deti, predstavte si, ja tak rád skáčem a najradšej skáčem za mrkvičkou a za kalerábom. Ja milujem kaleráb,

všetko rozlieva, ale rád sa usmieva. Druhý má rád sladkosti, nikdy sa však nezlostí. Tretí ten je trošku bledý, stále v kúte tíško sedí.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

vajíčko v košíčku, boršť pre babku vlčicu. Netušil, že v lese na něho číha karkulka. Karkulka ho zastavila, plány z něho ťahala. Pekne sa mu pozdravila a utekala. Zastavila na lúke, prikradla sa k chalúbke. Vlčica jej otvorila, vlčka čakala. Karkulka tú neboráčku bez pozdravu zožrala. V jej vyhriatej posteli na vlčka čakala.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

0: plač, psíček, bolí ťa to.
1: Dám si na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
0: Obviaže ju šatôčka.

tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Jedine v Detskom rádiu.

Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

lastička v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží